idir America agus na Iran. Tá drochhwaile aros cíndim leana fihid gwyis gwaron sirun i wedi gair chorgo. Fríon fair agus a gortí gudunna i baic na liffu y maile na moch teisi trích logar maidin i niwf agus tugwchig ospidiol olsgol y chorgo. Tá náttur Harlington sí cwífnig na gordi agus ta sgrúdw technwyl i'r bunan. Dínú botún sem aðlokkur tugu kógis í leiskuríni en ós kín 6 míl kás fyrir húrum æminnátt og sérvísu slánti en ára. Sjöngur er figúri og kyrú er fál yfir agru tugu er hérstála og hennir um 41 pæður tóbín. Rúnjú dokkur guríni er 6 getið og 8 kás akkup sjá og gus dokkur trumkúsjók er sé kíngu kásinni. Tugu ólis fyrir gávíli húkét kásali vettok botúni vettarlíntub

agus tá tá céad chuige saoithe ar an bhfuil sin go fáil agus an víras seo hanta vírus briste má trúr marú cheanna féin agus imní orthu gúil se scabú ó dhuine go duine agus is víras é chasa leis an plé mhór atá an lochagaí móra agus leoga lochagaí bagga fásta ach tá imní fashion agus tá siad go fáil gur í háchtar dhaoine bhír eitilt ó St Helena go Johannesburg in San Afrikaas duine a fuair buas a bhír a bhaid sin bhí se ar eitilt in sin agus tá siad gur í háchtar na plásandarí eile agus bart éirena ar a bhaid sin fásta mar sin tá sin na scíal mhór ar fud a dóin inniu agus tá sulas a gom gur chuidir dé go deochas a leag sláin a sin Sgair eich an Cris ydy, da mae asenni ar yn wedi sy'n Sian mynd sy'n Mae o'n Cape Verde ydy sy'n ffola her Cwn iawn mynd sŵl o'r sy'n ta cancer Mor ydych mae ffrid ydw o'n wôr ylig yn eir A chyn yw, dar yn oed Agus a hann lein sio, bydd mwysig gyrru eilw yn yr ydych sy'n Agus brysiw o wyrw yn tîl ar yn hos i'r lloel yn sio Mor sy'n gyda boelyf Pa mysio sest yn y PC ffacw ma Agus yn tychwyl rhan ish PC bag Dar Chigil Joy on the album The Ravishing Genius of Bones La Brian Finnegan. Ach en shigidu, could you be wailef? Everhan Claire. WhatsApp is fussus da you know your heart to shark noji tree do quiggy quiggy quiggy quig. I guess much you get a chak directing east fudge a holu. Mach Rua D ag RTE Punk IE.

0: De mag tussa glína mac an survey seo a bhioca gutsa den údrast in céad cúig blín eile.
1: Well, tussa ge stocha badrú an bhaile ná díir go bhfuil faib ó hef an stocha an dulchan cín a haig an daun seo ó hef an forbert glas. Agus is oilm sa go bhfuil deis ige annachid dos na gaita tí hamid le heis na cósta tá dhíine a tá titim amach an iascaracht go bhéta díis et achreinóil ó hef an fuinne bhín anúta bhechan le múlta gríthe go háidir mohir a bharga chiar go mech grúpí múra a tá techtamach an obair sin dol suas go dí an dan bharag dol suas go dí an albin in áiríri chun an treinóil a bheith húit chun go bhéat bhí seo a gharbart amachat sa. Agus sin rud in áiríri go bhfuil an údrás tosnaheir agus orm go gert a bhad níos mó inistíocht a dhéanamh chun go bhéat bhí sin a gharbart. Mar is rud éigin an nóaimsir is an na múil ar farag a dain. Ná ha mídne an áit gúil farag i dain agin a gúmprá le dín eile gúil farag i ná é dain acu. Agus ha difríocht a chuib inaltóracht le sin, so ní bhúr dún gan a bheith hiad dine agus snéan dine ian aga darúd ach fáulam an a dine gúil na darúd i dian tacu.
0: Ah, spéisiúl ar fad. Rónú, cad é an tríú tosíocht a bhioca gutsa den údrás den céad blín eile bhí tíocht mar ifar a héna gut, Fostiocht agus fiontriocht leartú fi mar iver dó. Cad é an tríú tosíocht?
2: Well, gidele, just a llanad ar rwyd dwi'n podi yn sian dac yla garmaha agos printa siat agos mar sian do. Fi ocad yn siogan yng Nghymru dŵr copla siat yn hwn yn nid yw'n mynd celirw ar tri sgor bli yn yw bunny yw paik rog i dŵr an sgraban. Nid yw'r giri la grwpa da lot gro etiwl straca tolw el o Comisiwn na dolwn agos ei afronw ar gilt ar eir yn y gynom hwn paik ro. An darna paik ro sy'n stetch yn ei an cynnwyr a ffyrbri hys ar yn chanan. So e act unta fi'n chan ei gynom agos dwrw ei gynom sy'n na roa harfa tri ffond gyd yn y dyni fi ffogol na sgolig golwyr gyda'n tri hw lefel. Enw ta sy'n ei harfa noha se ffond gyd da delti o phobos golygu dŵr golygu gyda un trihiw lefel. Ta sy'n o ffogad ffolwm tas einta y dacol a dyni tar y ffwel la ebrw yn sy'n na gre lot cerddi ar tygus mae'r sy'n dog a heria. A'n forward yn y dyni ta mon togal agos siwnir ac, agos plomer ac, agos mae'r sy'n dog hart yn sio. Dyni tar co eich lom hen. Nyl mor yn y chart na nefa. Na tá sé ligeal ar tá air de hais fuaiteachú agus tá sé bailí log a Dubai agus an Austrália agus chola heitele. So tá géirthiam fásiad a gála bhí an na mohan seo na nivé chart ar gíní le

in the sun shakate hog na gardi sur far new his hop ni gin got chi khortu in nearer khair vla klie vis rohan fi khadulach ta grihe fi wangadach trugi agus fi imoglu ve hayner gine Cuidú Michael Ball ar bháil gan ard a síochanna siar fi chuneal a gúirt dúaiche chun dealgana gan déúne agus gearar pinús ar i chéad bhí eile faoi bhás Niall McKinney ghablíon agus staichead gaois a maríomh nó de bhfuil cára ar bhuthu ramúilein in ruthe dutha ar i seachtúla déag bhairt a ghabhíle fihí cehead. Fléadáil Michael Ball a bhí achmlíon na fihid agus a bhí agabúr mar gárda is stáisiún uirithe dá ag gnám, cintach faoi bheith tamáint go cúntúrsaach agus faoi Niall McKinney a ágal ar hiú bhuthúid héis na timpiste. Muin Rúni Cosant Averica, Pete Hexit, gwyl yn sas cwrw cedi yn Merica agos yn Iran ffos y faim, ce gwydyn sy'n chyn drama chyle y gwyl y sarmwys. Dŵr teorlor yw ar ymfedica gwrs gysiad seicin gwaed fegwyl yn Iran, chymale diwr con gysdrwn ysgwyl yn Iran lyhwb.